0: rodiny.
1: Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny. Jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Hit Radio City.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio. Hit Radio.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: S výlukami metra na trase C musíme počítat i v příštím roce. Dopravní podnik dál plánuje modernizaci zabezpečovacího zařízení, a to konkrétně ve stanicích Florence a Vltavská, ale také v samotném depu Kačerov. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude jasné až koncem ledna. Naposledy metro na lince C z důvodu oprav nejezdilo 7 dnů, a to na začátku letošního července. Ráno většinou oblačné, zatažené, místy ještě doznívající přehánky, déšť nebo bouřky. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 17 stupňů, v průběhu dne ubývání mraku a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Snídaně šampionů. 6:02, posloucháte středeční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ráno. Michal Knejper, David Jošt.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
6: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
5: Dneska se to bude, kolem oběda nám je docela jedno, no, ale my jsme rádi, že vy tady jste, vy, kdo nás posloucháte, to nás drží nad vodou. Dino Rodžiči, Agostino, další muzika pro vás. Hezké ráno. Hit Radio.

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se obliknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny, pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu. To je můj případ, říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo a pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo. Takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6.09. Hezké ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: ladíte středeční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, jestli se během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. Tohle vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 1004, ale oni to stopli. Davide, není to úžasný?
1: Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být. To je doslova ráj.
1: Dneska nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený, já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem pevné nervy. V Praze na východní spojce před sjezdem na Běchovice směrem od Černého mostu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona od sjezdu z D11. Zdržení bude se sílícím provozem narůstat.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. 6.28, s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 km bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, jak vlastně dopadl ten včerejší fočus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: To je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší. To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary. To je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7 minut po 6:30. Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30. Hit
1: Radio. Hit Radio. De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Častěji už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na příjezdu do Prahy po dálnici D7 směrem od Chomutova se kvůli dopravnímu omezení u letiště vytvořila 1,5-kilometrová kolona.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žně, protože lidi topí telefony ve velkém. Jo. Ty výrobce sice tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli k tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku podle mě se nic, jo.
1: A nebo ve slaný vodě.
0: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
1: Davide? Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, aha, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15.

i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí už na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy už má majitel. Hasiči včera ukončili veškeré práce a vrátili se na základny. Likvidaci ale zatím nevyhlásili. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 milionů korun a příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Dohled nad místem už hasiči nařídili majiteli. Ráno ještě doznívající déšť, přehánky nebo bouřky a teploty kolem 17 stupňů. V průběhu dne proměnlivá oblačnost, srážky ojediněle. Maximální teploty 24 až 26 stupňů a vítr mírný. Z metropole Lucie Daňková.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Dvě minuty po 7:00, ladíte středeční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost, krásné ráno, s vámi Michal Knejp, David Jošt.
8: Ahoj.
7: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony v domnění, že jsou vodotěsné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
9: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru, pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce žduchla do toho bazénu, tak ten tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že on si to užil a chce jet se mnou letos zase, takže já si chci znovu nový telefon. Takže dobrý.
8: Hele,
9: takže asi tak, no, tak mějte hezký den.
8: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
7: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
3: Hit Radio City.

0: Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála, tisíce, možná desetitisíce lidí zůstali stát na jednom místě a žhavili telefon s výmluvou nebo výmluvou. Ano, to byla pravda, že jo? Píšeš šéfovi, že se stalo tohle, tak se to může přečíst na Novinkách nebo někde na internetu, jo? Tak mě napadlo, že bychom se vás mohli zeptat, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do nějaké situace, která byla až neuvěřitelná a kterou vám třeba šéf až jako nevěřil.
1: Já bych možná ještě uzavřel tu zprávu tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že
0: no, to
1: byl falešný poplach.
0: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se ti někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
1: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
0: Na rozdíl od někoho, že?
1: Koukám na tebe, Michale.
0: Dobře.
1: I na naše posluchače nakonec.
0: Já tady mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem byl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvení na 9 ráno, přes noc docela nachumelilo a já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo? A mně se to nikdy v životě nestalo a já tam zapad člověče do závěje, jo? A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas a teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapad tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, to v kolik přejedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil. A jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou, protože šéfa můžeš vyfotit, že dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty. Jen asi blbý to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak jaký byl důvod vaší absence v práci? Něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku, tohle je Shakira Zoo na Hit Radio. Come on, guys.

0: Tohle je Krištof, tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio. V 7 hodin 20 minut posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu, všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale k tomu, kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina: dobré ráno, jdu budit 6 dětí do pokoje a na zahradě vidím bobra. Pětkrát čumím, jestli nejsem mimo. Ano, půl hodiny řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela zpřímo rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju, sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Fuu, zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny: ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední, ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných, byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu a já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl: nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malej vlak, co jezdí na menších trasách. Taky tady máme hlasovku od Ivči.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední. Když se bývaly ty země takový trošku prudší, že jo, to víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo. A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy. A nám přimrznul vagón ke koleji. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagónu. A takže zpoždění jako blázen, teď prostě to zkoušeli odsekávat, než jsme vlastně přistoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy 8:30, 9:00 hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte, krásný den.
0: To nevymyslíš. Nicméně, tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% seženete.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte uzavírku silnice v Praze 5 ve Výmolově ulici, ve směru z centra probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné, jeďte jinudy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Gimme Love, Gimme Love, Sia 731, posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé neztratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco víc.
2: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Pink na Hit Radio 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jaké máš středeční ránko, než budeme soutěžit? Pověz nám.
2: No tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou. Včera zapršelo, takže nádhera.
0: Hezký, takže pohodička, dovolená.
1: No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, takže vlastně už máš takový trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: A je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naší kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To jsem nemusel ani pouštět. Pojďme na další otázku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: A poslední, pátá otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, i na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatur.
3: Hit Radio City.

0: Benson Boone. Beautiful Things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou. Jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu Romana
0: Strakou?
1: Nemyslím
0: Romana Strakou, myslím normálně opravdovýho ptáka. Jestli jste s ním měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu. Jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat. Jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. 3 hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no protože tak opravdu ten zvuk je nepříjemný.
1: Schválně.
0: A napsala mi, na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice z něj majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel i v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu zvuk jestřába, připojil jsem to k přenosný bedně a z balkónu jsem to začal pouštět, jo. Hele, Straky pryč, pozor, jo, ale vylez soused naproti s jeho ženou a slyším, jak říká, který kreten tady pouští zvuky ptáků, ne? A já mu říkám, já tady plaším tu Straku a on, jo, to zvíře, co tady dělá ten bordel? Říkám, no jasně, takže chci říct, že mise byla úspěšná, Straky jsme vyhnali, takže jestli někdo máte problém tady s tím zvířetem, mimochodem jsem zjistil, že Straka je jedno z nejinteligentnějších zvířat na světě, jo.
1: No a já tady čtu, že si dokonce pamatuje lidské tváře, takže doufám, že si moc neublížil, protože oni si tě pamatujou, Michale.
0: No já tam strčil jenom tu bednu. Ale co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn the Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
3: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze východ v Mnichovicích, v Ondřejovské ulici u křižovatky s Jiráskovou probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením. Pokud to jde, jeďte jinudy.
4: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
6: A

0: bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
2: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout.
2: Dobře.
1: Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
2: Já si myslím, že začneme 20 papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
2: Dobře, pojďme ke stovce. Tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na 200.
2: 200, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
2: Je to žena. Je to muž na 200?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme tak, na 500.
2: 500. Božena Němcová.
1: 1000.
2: František Palacký.
1: 2000. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
2: No to ne. 2000. Emma Destinová.
1: A 5000.
2: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk. Ještě přidám zajímavost, kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek v českém oběhu?
2: Jako myslíš jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
1: Jako celkem.
2: Celkem, to netuším. Já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To tak, číslo není úplně vysoký.
1: Tak to bude asi trošku větší. 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je 2000, 209 milionů.
2: Tyjo, to je zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mě tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně. Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
1: Já papírový 20 nepamatuju, takže nechám se podat.
2: No, svatý Václav a na 50 koruně, takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
1: taková
2: koruna?
1: Růžová, ne, 20 nevím, ale
2: ta byla
1: 50 byla růžová.
2: Ta byla růžová a tam byla...
1: Tam byla žena nějaká.
2: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, nápověd,
1: Ludmila. Napověda.
2: Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
1: Ne, česká.
2: No jasně. Ne, svatá Aneška Rakouska. Na 50 koruně česky. Tak Davide, děkujeme za kvíz, pohořel jsem na 200 koruně, ještě jednou, kdo tam je?
1: Tak já už jsem taky zapomněl.
2: No, nech to bejt.
1: Jan Amos Komenský, samozřejmě.
2: George Ezra, Dance All Over Me, to je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dále rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50krát více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii. Tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: S výlukami metra na trase C musíme počítat i v příštím roce. Dopravní podnik dál plánuje modernizaci zabezpečovacího zařízení, a to konkrétně ve stanicích Florence a Vltavská, ale také v samotném depu Kačerov. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude jasné až koncem ledna. Naposledy metro na lince C z důvodu oprav nejezdilo 7 dnů, a to na začátku letošního července. Ráno většinou oblačné, zatažené, místy ještě doznívající přehánky, déště nebo bouřky. Ranní teploty se budou pohybovat kolem 17 stupňů, v průběhu dne ubývání mraku a maxima kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
10: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Tři minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio. Krásné ráno s vámi Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik je to stojí?
8: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
11: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba 100, 90 korun.
8: No není to tak dávno, to je na tom
11: nejhorší. Není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
8: Chorvatsko?
11: Být? Chorvatsko? No spíš je to v Čechách a konkrétní, jako konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky, kdo nás sladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.

0: Za pět minut, čtvrt na devět, ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme.
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště? Tak máte zlatýho bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení,
0: no,
1: na koupalištích?
0: Občerstvení, takhle. Když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky, to je na hypotéku, jo. Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, kolbása za 30,
0: jasně,
1: ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane bože.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Ty pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To no, si pamatuju já tenkrát.
1: 50,
0: za starý.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batuhu tajně balí řízky sebou do
1: alobalu. My se jim nedivíme.
0: Ne, takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají, prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam pronesli? Jo, jestli třeba právě na koupaliště, nebo třeba do kina, nebo na koncert, co se vám povedlo pronést, jo, že se za to tak jako trošičku stydíte, ale teďka už s odstupem času se nám s tím rádi chcete pochlubit. Mě to připomnělo, já jsem byl takhle, není to tak úplně dlouho, byl jsem v kině, myslím, že jsem to tady vyprávil, někdo tam člověče vytáhl, začali tam šustit takový ten jako papír a začala tam vonět šunka, ne? A říkám, co si děláš, prču, tady má někdo šunku, ne? A doma je tam tlačili šunku a rohlíky. Hele, vonělo to krásně, jen to záviděl, já nebyl naštvaný, jen to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn a kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou, jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika, tohle je Welshly Arms Legendary na Hit Radio, 8 hodin 12 minut, dobré ráno.

0: Where is my husband? 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, draho na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak, a vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí rendál za vstupný, tak se už nechce nechat udírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to má hezký, a normálně udělám má popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu a mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím. Vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky, ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batušku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Peti. Není to z let předešlých, ale asi poslední 2 roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, taky fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe, letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu, jen problém, že nejsem Petra, ale musela jsem být Dana, tak to už bylo nadlidský, papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec, my jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert, jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musí být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý 2 příběhy. Jeden z příběhů je, že mě se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když já koupím hopku za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni. Ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho doteďka, zprava zleva jsem měla frisko, pod prsama jsem měla dvě plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím mít k tomu, k mladému klukovi, nikdo nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama. Jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: To je zajímavý. Víš, tak Sašo pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli teda na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
9: všude
8: zdejší,
9: všude je fajn.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Praze Západ v Černošicích, v Alešově ulici mezi křižovatkami ulic Smetanova a k dobu je silnice uzavřena, rozhodně jeďte jinudy a počítejte se zdržením.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formuli 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sonic Sky, Hit Radio 8.39, dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou, nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence, ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš, třeba tam opravdu byla. A já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumok nedlozelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moon Man Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8.40, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Don't put the blame on me.
1: Regan Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: 8:51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem. Většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištění, že váš partner je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj. Nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně my, nám, takto uvařil čerstvé horké espresso. Žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký. No a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídaní šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás k tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na

0: Disco Machine, Sophie and the Giants, tahle dvojka zavírá středeční snídaní šampionů na Hit Radio. Díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radio. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta, slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy, kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6.00. Čau.
1: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Počítejte s kolonami v okolí Černáku. Tady nabíráte zpoždění v oblasti kolem Kbelské. Minimálně 10 minut. Černák a Štěrboholská. Dál na Štěrboholi taktéž 10-minutové kolony. Přerušovaná kolona se opět táhne na Pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice a Ořechu směrem k letišti. No a i tady počítejte v Aviatické ulici dál s opravami a také s omezením, které způsobuje aktuálně kolony na zhruba 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: On air. Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Hasiči, zdravotníci i policie zasahují u Lidic na Kladensku nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Další zranění jsou lehčí. Aktuální situace popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígerová.
7: V současné chvíli už by měly být všichni zranění odvezení do okolních nemocnic a pro ty nezraněné osoby, jak jsme říkali, předtím tak byl povolán evakuační autobus, takže v současné chvíli by na místě se neměli nacházet žádní účastníci nehody, je tam povolána odtahová služba a mezi tím hasiči provedli na těch autobusech protipožární opatření a zasypali uniklé provozní kapaliny.
6: Ke kolizi došlo v 7 hodin ráno, silnice 1/61 je uzavřená, okolnosti teď vyšetřuje policie. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení EET od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému v upravené podobě znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. V kulturním prostoru Archa Plus dnes vystoupí americká písničkářka Susan Vega. Představí nejnovější desku a nabídne i své nejznámější skladby. No a Fórum Karlín večer ovládnou hudební vizionáři Kraftwerk. Uvidíme jejich unikátní show spojující hudbu, digitální animaci a performance.
8: Fotbalový servis.
9: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: V průběhu dnešního dne čekáme většinou polojasnou místy oblačnou oblohu odpoledne. Při zvětšené oblačnosti dokonce opět přehánky nebo bouřky. Maximální teploty pro dnešek kolem 26-27 stupňů a chladnější severní vítr.
11: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
12: A já vám přeju krásné dopoledne. 2 minutky po 9. hodině. Taky jste včera čekali na ty bouřky, na ten vydatný déšť. Já čekal. Na balkóně jsem si říkal, to bude krásné, vyčistí se ten vzduch. Hele, jestli u nás padlo třeba 13 kapek, tak je to moc.
6: U nás pršelo, ale.
12: No, ale jak dlouho?
6: No tak nebylo to až tak dlouhé, ale bylo to intenzivní, protože mi to zalilo rajčátka.
12: Nepovídej, takže budou rajčátka, okurečky taky?
6: Ne, okurky, ne, papriky budou a čili papričky.
12: Vidíte? Takhle to máme. Tak takovéhle drobné radosti dělají den, že? Takže hezkou středu, 15. července, máme před sebou čerstvé informace z metropole, to znamená nabídneme vám, co se tady děje v Praze a že toho je víc než dost. No a ze všeho nejdřív si samozřejmě dáme skvělou muziku, která vás doprovodí do toho dnešního dopoledne. David Guetta je tady právě teď, za pár minut i Hozier. Tak dobré dopoledne, Praho.

Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. I s Rickem Martinem. A za pár minut taky se skvělým duetem Miraj a Evy Farné. Já vím, že už se o tom mluvilo jako řadu let, jo? Velké téma, většinou teda jenom pár dní před a pár dní po tom, co se mění ten čas, letní, zimní a tak dál. A většinou si říkáme, hele, bylo by dobrý, kdyby už se to zrušilo, přece je to zbytečnost a tak dál a tak dál. Nemám pro vás možná dobrou zprávu, pokud patříte mezi ty fanoušky, kteří si říkali, bylo by dobré mít jednotný čas a už to prosím vás neměnit, jo? Protože ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, tak se nedočká v brzké době. Ministerstvo práce a sociálních věcí prý připravilo návrh nařízení, které s tím počítá až do roku 2031. Evropská unie sice jako chtěla udělat ty změny, to znamená chtěla to střídání času zrušit už několikrát, ale nakonec se na tom jednotlivé části Evropské unie, to znamená jednotlivé státy, se prostě nedohodly a tak dalších pět let, minimálně dalších pět let si budeme přeřizovat vždycky hodinky dopředu a nebo dozadu. Takže se toho nezbavíme, přátelé, jo? Zase na druhou stranu aspoň víme, jo? Víme, na čem jsme následujících pět let, nebudeme nervózní a nebudeme to rozebírat neustále vždycky, když to změníme, ať už na letní, anebo na zimní. Tohle je Avicii a jeho Hey Brother a za pár minut další hity.

0: Shepherd a Geronimo. Tohle je dopoledne u nás na Hitradio City. Ladíte 937, tak co? Doufám, že máte příjemné středeční dopoledne. Mě to lehce vyděsilo, ty už je středa. To utíká to, teď si vemte, že první, vlastně dneska oficiálně můžeme říct, že první čtvrtina prázdniny za námi, jo? Já věřím, že se někteří ještě nestačili ani vzpamatovat. Už máme první čtvrtinu, no nechci úplně strašit zbytečně. Dáme si za chvíli další velké hity, zazpomínáme na totální klasiku Guru Josh Project a jeho Infinity, a nebo taky skvělý duet Lady Gaga a Bruno Marsa. Die with a smile, už za chvíli.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň. To mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Jo, jo, skvělý duet Die With A Smile. Lady Gaga a Bruno Mars. A taky Hit Radio City, které vám už za chvíli nabídne náš City Quiz po 10. hodině. To znamená, že i dneska mám pro vás jedno zvířátko, na které si budu hrát a vy musíte přijít na to, jaké zvířátko to je. Ale kdybyste chtěli spíš třeba fotbalový kvíz, protože fotbalová horečka v podstatě stoupá, jo, vrcholí absolutně, myslím tím samozřejmě mistrovství světa, tak mám pro vás jednu skvělou pozvánku, a to do Rígrových sadů na Open Air fotbalový kvíz, který bude právě v Rígráčích. A otestovat si můžete znalosti českého i světového fotbalu napříč generacemi, napříč soutěžemi, ať už to bude reprezentace, budou to ligové soutěže, evropské poháry, nějaké ty slavné zápasy, historické momenty, až vlastně po současné hvězdy, možná i pravidla, anebo fotbalovou popkulturu. V tom kvízu vás čeká celkem 55 otázek, typovačka je to skvělá, je to vlastně večer plný fotbalu a taky zábavy, takže kdybyste chtěli, žádný problém, Rígrovy sady, od 18 do 21 hodin, 3 až 8 hráčů v jednom týmu, to si myslím, že je zásadní, abyste jako sestavili jako dobrý tým a máte to hezky za 150 na osobu, jo? Takže jestli patříte mezi takové ty fotbalové nerdy, jakože víte, jaký vzor dresu byl v sezóně 1992-1993 a v jakých kopačkách hrál Pavel Nedvěd v roce 2004, tak si myslím, že byste tyhle zkušenosti a znalosti, které v hlavě máte, tak byste je klidně mohli prodat, a to na Open Air fotbalovém kvízu v Rígrových sadech vřele doporučuju. Ale Alanis Morissette je ta, která teď převezme u nás na Hit Radio hudební otěže, její Ironic a za pár minut taky Disturbed. Tak dobré dopoledne, Praho. No.

Dneska je 15. červenec, já jsem říkal, že máme za sebou vlastně jednu čtvrtinu prázdnin, pokud to tak bereme. Tak mělo by to tak jako zhruba být. No a jestli jste ještě nevyrazili na dovolenou, třeba ji máte až v druhé polovině prázdnin, nebo vás čeká, nevím, třeba příští týden, a už to tak nějak jako máte v hlavě, no tak si dáme za pár minut novinku od Xindla X, ta se jmenuje Dovolená, a je to přesně o tom, jak na tu dovolenou prostě myslíte a kam tak jako zhruba pojedete a že tam vezmete svoji milou, jo? Tak s Xindlem, nejenom s ním, do 10. hodiny, u nás na Hit Radio City připraven taky Damiano David, už za chvíli.

0: Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.

0: body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firmy?
3: Hit Radio, Hit Radio.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: ocitli jsme se na chvíli v New Yorku díky Jay-Zimu a Alicia Keys. Empire State of Mind. Ale Praha je dobrá.
1: Možná lepší.
0: Tak z Metropole přejeme samozřejmě dobré dopoledne. Dneska 15. července. Za chvíli tady máme 10. hodinu. A dáme si samozřejmě další velké hity po 10. Budou tady Linkini, taky Atomic Kitten a spousta dalších. Je tady Lucka, to znamená, že se ptáme, co se děje v Praze.
2: A Praha je hlavně menší a možná i lépe průjezdná, tak si dáme nejlepší dopravní servis.
0: Souhlasíme.
2: Prahy a okolí. Dobré dopoledne ode mne. Tak na úrovni letiště Václava Havla tady připomínám komplikace, protože se tady pracuje v Aviatecké ulici. Je tady stále aktuální zúžení z obou směrů, počítejte s 5 minutami. V kolonách příjezd po D5 od Rudné, i tady se připravte. Na další kolony pokračují na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. V centru metropole tady více aut hlásí už klasické magistrála kvůli také pracím na opravách u hlavního nádraží. Tady je zdržení kolem 10 minut a popojíždět budete také letenským tunelem. A to v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Rekonstrukce plzeňské jde do další fáze a omezuje MHD. Podbělohorská je v úseku od Klamovky ve směru na Strahov mezi Plzeňskou a Mošnovou jednosměrná. Autobusy 149 a 191 jedou od Strahova ze stanice nad Klamovkou přes Hřebenku, Zapovu a Holečkovu zpátky do zastávky Klamovka. Směrem z Klamovky na Strahov se ale pro MHD nic nemění. Tato fáze potrvá do příštího pátku 24. července. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkově pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Oznámil to na sociálních sítích a zároveň odmítl kritiku za papalášství.
4: Není to pravda, kdybych jezdil jako papaláš, tak každopádně jedu autem z ministerstva s řidičem za vaše státní peníze, jel jsem svým autem a kdybych nejel za důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko, a to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
3: V případě, že bude policií označen za viníka kolize, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Kabinet projedná oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Hlava státu ji podala kvůli sporům o účasti na summitu NATO v Ankaře, který se konal minulý týden. Pracovní verze dokumentu má 80 stran a schvalovat ho bude vláda v pondělí. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovinský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí a udělal další krok ke třetímu vítězství na Staré dámě za sebou a pátému celkově.
5: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Většinou oblačná obloha, odpoledne a na večer postupně polojasno, skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti se ještě mohou objevit přehánky a velmi výjimečně. Také bouřky 25 až 27 maxima pro dnešní odpoledne.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: 10. hodina už byla a my pokračujeme, přátelé. 10. je většinou takovým tím časem schůzek, meetingů, porad a tak dál. Kdyby vás to náhodou dneska minulo, můžete si udělat takovou malou poradu společně s námi, a to už za chvíli u City Quizu, jo? Já vím, že jsou prázdniny, že by se nemělo zkoušet, ale já v roli pana profesora mám dnes chuť, takže i tentokrát vám v podstatě zahraju jedno takové zvířátko, které najdete v pražské zoologické zahradě. Budu vám dávat indicie a kdo na to přijde, ten se na to zvířátko vlastně bude moct jít úplně zadarmo i podívat, jo? Takže City Quiz za chvíli, do té doby skvělá muzika Linkini anebo Enrique Iglesias.
1: Hit Radio City.

0: Atomic Kitten jsme se dostali ke 10:45. Dáme si za pár minut Kateřinu Marii Tichou. Ale přátelé, teď přichází ta doba, kdy všeho nechte.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A vrhněte všechnu sílu do své mozkové zásobárny, abyste dokázali zvládnout náš City Quiz. Celý tento týden vás totiž dostanu, nejenom vás, ale celou vaši rodinu, do zoologické zahrady v Praze. Úplně zadáčo, jo? To je odměna, o kterou hrajeme. A tak jsem si řekl, že to přizpůsobím a celý tento týden si každý den hraju na jedno zvířátko, které samozřejmě v pražské zoologické zahradě najdete, na které se dost možná těšíte. Třeba patří mezi ty nejoblíbenější. No a když na to přijdete, tak píšete sem správnou odpověď na 777-937-777. Využijte WhatsApp, SMS, využijte hlasovky, jakýmkoliv způsobem se prostě dostaňte se správnou odpovědí sem za mnou do studia, jo? A na jednoho z vás se určitě usměje štěstí. Tak pozor, jdu na to, jo? Pár nápověd, dle kterých byste měli poznat, jakéže dnes jsem zvíře. Na první pohled vypadám jako pořádný lenoch. Možná si o mě myslíte, že jsem skvělý plavec, jenomže pravda to úplně není. Pod vodou se spíš odrážím ode dna a na jedno nadechnutí vydržím třeba i 10 minut. Jestli jste v zoologické zahradě v Praze a přišli jste severním vchodem, jste vlastně skoro u mě. Stačí udělat jenom pár kroků a určitě mě nepřehlédnete. Mám obrovskou tlamu a tesáky můžou mít až půl metru. A mimochodem bydlím tu se svojí partnerkou Maruškou a jmenuji se Čeko. A když se rozhořím, dělám takhle.
1: Bavil tě náš kvíz? A to byl jen trénink. Zažij si ty kvíz live pod čirým nebem v pražských rýgráčích. Rezervuj si místo právě teď na kvízový speciál CZ.
0: Tak co, víte? 777 937 777. Správnou odpověď, správný název.

0: Kateřinou Marií Tichou právě teď u nás. Hit Radio City, no musím říct, že teda překonáváte se. Tady je tolik správných odpovědí, tolik z vás prostě jako typovalo, nebyla to dneska úplně jako 100% schoda, ale Zdenča to určitě dala dobře. Mám tady zprávu od Martiny, Zuzka si myslím, že taky dobře, další zpráva je od Petry, ta to taky typla, Kačka z Prahy samozřejmě naprosto správně. Ano, tady mám jednu krásnou zprávu, i včas Prahy taktéž dává naprosto správnou odpověď. A další, Tomáš to tady trefil, Jirka to tady trefil, Kristýna taktéž naprosto správně, Jana bezkonkurenčně a tak dál. Spousta nepodepsaných zpráv. Je pravda, že někdo si zaměnil zvířátko za jiné, jo? Ale my hned zjistíme, které je to správné, protože Lenka je se mnou na telefonu. Leni, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Tak, Leni, já jsem dával nápovědy, takových 5 jednoduchých nápověd, podle mě to šlo jako jednoduše poznat. Ještě můžu připomenout, jak dneska dělám jako zvířátko, jo? Zní to jako jelen vří, ale není to tak. Takže, Leni, cože jsem dneska byl za zvířátko?
1: Já myslím, že velký, tlustý hroch.
0: Ano, velký tlustej to sedí. Naprosto správně. Je to hrošík. Hrošík, který je opravdu jako obrovský, který se jmenuje Čeko a který na vás, Leni, určitě čeká, až se půjdete proběhnout po zoologické zahradě. Protože mám pro vás rodinnou vstupenku, to znamená, vezmete celou familii a už se těšíte do zoologické v Troji. Kdy jste tam byla naposledy, schválně?
1: No, první letos v lednu.
0: No vidíte, ale za tu dobu je tam spousta mláďat, jo. Myslím si, že když to naplánujete třeba někde na polovinu srpna, tak uvidíte i toho malého nového lachtánka. Takže jako super, já myslím, že tam se dá objevovat no, v té Troji cokoliv, jo.
1: To by se nám určitě líbilo.
0: Přesně tak. Takže celá rodina má program naprosto jasný. Co vy dneska? Jedete do práce, jedete z práce,
1: přesně
0: pracujete?
1: Tak, do práce.
0: Dobře, a bude vám to dneska, máte tam nějaký těžký schůzky nebo tak něco?
1: No, jelikož jsme druhý den po dovolené, nebo třetí vlastně, protože už je středa, tak je to trošku drsnější, ale myslím, že pondělí bylo nejhorší, takže
0: středa,
1: pátek už bývají takový pohodlnější.
0: Měl jsem to úplně stejně, takže už jste to jako vydejchala, jo?
1: Jo. A docela drsnej návrat teda do reality, takže...
0: Hele, a plánujete ještě dovolenou nějakou?
1: Ještě mám v srpnu týden a prodloužený víkend úplně na konci srpna, takže ještě je na co se těšit.
0: Přesně tak. K tomu ještě zoologická zahrada, kde si třeba můžete vyzkoušet nějaké zážitkové programy, vřele doporučuji, když se podíváte na web Zoo Praha. Tak, mějte se krásně, Leni, zvládněte ten dnešní pracovní den a zase někdy?
1: Super, taky tak, díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A další příležitost, jak se dostat do zoologické zahrady, bude zase zítra. Opět si zahraju na nějaké zvířátko a vaším úkolem je přijít na to, jaké to je.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City.

0: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Hit Radio. Když si

Coldplay jsou tady stále s námi. Dokonce teď měli takové jako malé výročí, protože nějakých 5 dní zpátky, myslím si, že to bylo 10. července, kdy v roce 2000 oni vydali svoje debutové album, to znamená zapsali se do historie, a to opravdu dobře, protože oni, když vydali svůj debut, tak to byl v podstatě debut snů, protože hned první album obsahovalo ten velký, opravdu velký megahit. Ta píseň se jmenuje Yellow. Od roku 1997 kluci hrajou v nezměněné sestavě. To znamená, že vlastně příští rok v téhle sestavě oslaví krásných 30 let. A když si vezmete třeba jenom Velkou Británii, tak tam prodeje nahrávky překročily skoro 3 miliony kopií. Ve zbytku Evropy a potom i ve Spojených státech se ty prodeje vyšpahaly na 4, respektive 5,5 milionu kusů. Prostě jako Coldplay už skoro 30 let patří mezi jako nejvlivnější a nejzásadnější hudební tělesa, který vůbec můžeme poslouchat a který tady můžeme hrát. A hlavně, ono jim to hraje jako stále a mají dobrý a velký čich na velké hity. Takže věřím, že z Coldplay vydržíme ještě nějakou tu dobu. To může říct vlastně o sobě i The Weeknd. Je pravda, že Weeknda dlouho spojovali s tím, že by měl být něco jako nástupce Michaela Jacksona. Není to tak dávno, co sám The Weeknd řekl, no tak to jako vážně ne. Král je jenom jeden a já mu nesahám ani pokotníky. Ale Blinding Lights je skvělá věc. Hrajeme ji právě teď a to 10 minut po půl 11.

0: Hrajeme vám Fletiku. Hey, Radio City je s vámi. No a protože jsme uprostřed léta a protože my vždycky máme pro vás něco jako extra, něco navíc, tak vás velmi rádi zveme na další, tentokrát druhý City Picnic roku 2026. Celé jsme to odstartovali vlastně ve Žlutých lázních. Bylo to skvělé, teda jako musím vám ještě jednou poděkovat za to, vy, kteří jste přijeli za námi do Žlutých lázní na ten první City Picnic, tak to bylo jako tak příjemné setkání s vámi, kteří nás posloucháte, a musím říct, že celý to odpoledne jako vyšlo úplně na jedničku. A tak věřím, že v Parukářce to nebude jiný. 30. července pokáč Lollipops, naše Jasmin ze Snídaně šampionů, taky kluci z odpolední show, tedy Komikaze, a ještě taky La Tropical. Prostě, bude to letní podvečer, kdy uslyšíte živou hudbu pod širým nebem, vezmete deku, vezmete něco dobrého na zub a vyrazíte za námi na Parukářku. Jo? Vemte celou rodinu, známe kamarády z práce, prostě posedíte, my vám uděláme krásný City Picnic a vy na to budete hezky vzpomínat, stejně jako my. Takže se těšíme ještě jednou 30. července, jen si to zapište do kalendářů, budeme se těšit. Parukářka a zhruba od nějaké půl čtvrté až do 9, možná do 9:30, jo? A hlavně, vstup je úplně zadarmo, tak se na vás těšíme.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

0: Green Day tady u nás na City a za pár minut další velké hity, třeba od Pink anebo Činasky. Zahrajeme si po 11. hodině. Lucka ví, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Stále nám hlásíte delší kolony z Černáku kvůli pracím v Kbelské ulici. Tady se připravte na popojíždění kolem 10 minut. Komplikace jsou také na úrovni letiště. V Aviatické i tady to platí pro oba směry. Plní se příjezd od Zdib D8, tady to ale odhadujete na 5 minut. No a pojďme ještě do centra metropole. Příjezd po Barandáku dál do Dobřížské 5 až 10 minut. No a v centru Nusilák, pak také Vilzonova ulice. V těchto chvílích nárazová zdržení, ty dlouhé kolony, které se tvořily ráno, se postupně rozjely. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Policejní hlídky dopoledne vyjeli k oznámené střelbě v Herbenově ulici na Praze 10. Policie to uvedla bez dalších podrobností na síti X. Podle mluvčího oznámení teď prověřují a na místo jeli všechny dostupné hlídky. Pokračuje došetřování.

0: Ranní nehody dvou autobusů u Lidic na Kladensku. Záchranáři měli v péči celkem 17 lidí. Silnice 1/61 je uzavřená, objízdné trasy popisuje policejní mluvčí Michaela Richterová.
1: Řidiči, kteří jedou od Kladna na Buštěhrad, musí odbočit do Hřebečské ulice a ti, co jedou od dálnice na Buštěhrad, musí odbočit do Kladenské ulice. Na místě nyní probíhá ze strany policie fotodokumentace a celkové šetření této události. Uzavírka potrvá s největší pravděpodobností až do odpoledních hodin.
0: Autobusy Pražské integrované dopravy se srazily u odbočky na Lidice. Podle prvotních informací policie jeden jel po hlavním tahu, druhý vyjížděl z vedlejší silnice. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdů kvůli bouřce. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů, které blokovaly silnice, nebo odčerpávání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. No a v ostravských Dolních Vítkovicích začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne vystoupení 110 interpretů. Hudební program dnes zahájí zpěvák Ondřej Ruml. Vystoupí Mariah a také americká kapela 21 Pilots. Součástí programu bude i diskuzní fórum, divadlo a další program.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Dopoledne více mraků, odpoledne a na večer převládne polojasná nebo dokonce i skoro jasná obloha. Při zvětšené oblačnosti ještě výjimečně přeháňka nebo bouřka, teploty kolem 25 až 27 stupňů.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: 2 minutky po desáté. 11. přátelé, to utíká, no. Tak poslední třetina našeho dnešního, tedy středečního dopoledne Hit Radio City. No a Lucko, mám...
0: Na mě určitě nějakou otázku, že?
4: Ano, mám. Dostal se mi do rukou takový velmi zajímavý průzkum. Kolik si myslíš, že času ročně prostojíš na eskalátorech v metru?
0: Já ti to řeknu velmi přesně.
4: 0.
0: Skoro 0, já metrem skoro vůbec nejezdím.
4: No, ale takový průměrný Pražan, že? Já nevím, tak můžete třeba bydlet na Černém mostě a pracovat na Zličíně, jo?
0: Jaj, taková štrekka.
4: Jaj, nepříjemný, ty to jezdíte každý den. No, máme data a výsledek si myslím, že vás jako určitě překvapí, kolik tak času ročně prostojíte na eskalátorech. A to už na nich můžete klidně chodit anebo stát, to už je vlastně úplně jedno. Pink a Runaway, za pár minut taky činasky. My jsme Hit Radio City, dobré dopoledne, Praho.

Naštěstí už to tak neplatí. Venku je na nule. Tohle jsou Činasky, kteří jsou na své dlouhé letní šňůze. A i o víkendu je čekají další koncerty. No tak, přátelé, my pojďme trochu pod zem. Do rukou se mi dostal totiž velice zajímavý výzkum, opravdu vědecky podložený. Kolik času, tak zkuste si tipnout, jo? Kolik času tak jako ročně prostojíte na eskalátorech v metru? To je taková, pokud samozřejmě nevyužíváte takový ten rychlý eskalátor, kdy si to ještě zrychlujete tím, že schody vyjdete, ale někdo je pohodlný, jednoduše se stoupne prostě doprava a čeká, až ho to vyveze nahoru, jo? Typujete, já nevím, třeba 10, 15 hodin ročně? No, tak zkuste ještě víc. Protože na modelovém příkladu, se kterým přišel deník Metro, tak když bydlíte na Vinohradech, tak nastupujete nejčastěji na náměstí Míru. A představte si, že třeba pracujete někde u Anděla. Takže při cestě tam a zpátky strávíte jenom na jezdících schodech zhruba, a teď dobře poslouchejte, 34 hodin a 23 minut za rok. To je hodně. To náměstí Míru je specifické, tam samozřejmě víme, že jsou nejdelší eskalátory, to znamená, kdybyste jako brali jenom Mírák, jo, tak každodenní dojíždění vám zabere na eskalátorech ročně přes 20 hodin, protože jedna jízda na eskalátoru na náměstí Míru trvá 2 hodiny a 21 vteřin. Na Andělu je to poznání kratší, tam se vám to nasčítá za rok za zhruba nějakých 14 hodin, jo. Ale dovedete si představit, že dohromady je to víc jak jeden celý den a 10 hodin života, jo. 34 hodin a 23 minut, jo. Čistě teoreticky byste za tu dobu mohli dojet autem třeba do Lisabonu, pustit si třeba 17 fotbalových zápasů hezky od začátku do konce, možná včetně předzápasového studia, anebo přečíst třeba 1000 stran jedné knížky. Takhle je to hustý. Takže 34,5 hodiny strávíme na eskalátorech za rok. To je fakt jako pěkná porce. Tak až dneska pojedete z metra, tak když se chytnete toho pásu, tak si to jenom zkuste představit, jo? Že takhle ročně stojíte 34,5 hodiny. Shawn Mendes je tady. Camila Cabello společně s ním, za pár minut taky Rehab a nebo Robbie Williams. My jsme Praha, my jsme Hit Radio City.

Adams a skvělá pozitivní nálada v rámci písně Candy právě teď u nás dopoledne na City. Mimochodem, od nějaké doby mám Robbieho Williamse spojeného vlastně s tou reklamou na kočičí žrádlo. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale ona je celkem chytlavá, ta reklama, a vlastně vždycky, když Robbieho Williamse slyším, tak mi naskočí prostě do hlavy jenom právě ta reklama a že je milovník koček. Nic jiného vlastně nevidím. No, na to, že má takhle pestrou kariéru, je to opravdu pan zpěvák, tak nevím, jestli to byla zrovna nejvhodnější spolupráce, ale dobře. Imagine Dragons si dáme už za pár minut a připravena taky Ella Henderson s Rudimental a jejich Alibi. To uslyšíte i po půl dvanácté.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slavný to motiv, který proslavil Coolio. Ale tohle je verze od Ellie Henderson a Rudimental. Jejich alibi. Posloucháte Hit Radio City. A jestli potřebujete něčím zvednout náladu, nebo spíš možná navodit náladu, tak já mám jeden dobrý plán, jo. Mně když většinou něco jako nejde, jsem takový jako rozmrzelý, tak si pouštím jednu písničku, která je z roku 1977. Naspíval ji vlastně Lionel Richie, a to s kapelou Commodores.

vás moc, tak potřebujete tak nějak jako vypnout. Potřebujete si říct, co se nic nestane, ne? Prostě potřebujete to brát tak nějak jako zlehka. Easy like Sunday morning, jo? A tohle mě teda osobně vždycky zvedne náladu. Je pravda, že tohle už je jako poměrně stará píseň. Stará, ale dobrá. Ale nevím, jestli si pamatujete, že tohle má i novější verzi. Protože v 90. letech, konkrétně v roce 1992, si tenhle motiv vypůjčila kapela Faith No More. Našli jste to na albu Angel Dust. No a oni to udělali do takové, možná ještě o něco uvolněnější, ale zároveň trošku temnější verze. A je to vlastně moje pozvánka na dnešní hudební speciál, který vás opět čeká po 18. hodině, kdy pro vás budeme vybírat ty největší hity 80., 90. a taky 0. let. Zkrátka naše Hit Radio Classic, které bude hrát i dneska. Tak tady je verze od Faith No More. I'm easy.

0: vůbec. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: S Mirajem právě teď u nás. Hit Radio City těsně před 11:45. Já mám pro vás malou nabídku toho, co můžete očekávat už za chvíli, kromě oběda, jo, protože cink, cink, cink, cink, cink, přátelé, pravé poledne, tak určitě cesta do vaší oblíbené restaurace, do vašeho oblíbeného bufíčku, podívejte se, co vám dneska dali na denní meníčko, ale kromě jiného k tomu můžete samozřejmě poslouchat Hit Radio City, protože my jsme pro vás připravili jako vždycky srdcovky a to jsou písně, na které se nezapomíná. I když možná už se to jako trošku stalo, možná, že už jste na některé zapomněli, ale od toho jsme tady my, aby jsme vám to hezky připomněli. A pozor, jedna dáma, která svého času byla jako nesmírně populární, česká zpěvačka, ještě si vzpomenete na Alici Springs?
0: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
1: Není to samozřejmě její rodné jméno, Alice Springs byl vlastně pseudonym, umělecký pseudonym, a to podle města v australském vnitrozemí. Ale v roce 1991 si Alice tohle jméno změnila dokonce i v občanském průkazu. Takže její jízdu uslyšíte už za chvíli tady u nás na 937 v rámci srdcovek. Káťa Pechová se na vás moc těší. Ode mě všechno, zítra v 9, Kuba Urban, popřeju vám hezký den. Nazdar!

0: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Zlepši si nálepku.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Přerušovaná kolona na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a Ořechu směrem k letišti. Také kolony na magistrále, a to v obou směrech se zdržením minimálně 10 minut nebo v oblasti kolem Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 12 hodin. Dobré poledne u zpráv přeje Lucie.

0: Jankové. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
1: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 000 korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 000 korun.
0: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu. Podbělohorská je v úseku od Klamovky ve směru na Strahov mezi Plzeňskou a Mošnovou jednosměrná. Autobusy 149 a 191 jedou z Klamovky na Strahov bez omezení. V opačném směru od Strahova jedou ze stanice nad Klamovkou na Hřebenku, Zapovu a Holečkovu a zpět na Klamovku. Omezení potrvá do příštího pátku.
2: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Většinou polojasná, na večer pak skoro jasná obloha, výjimečně pod mrakem a slabá přehánka. Maximální teploty dnes kolem 27 stupňů, vítr od severu.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02 s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio City.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte.

0: Santana Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Budeme pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. A čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet. A hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch songích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda. Tak si to užijte.

0: Skotská skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub a pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Sesh určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kankok to nihon je, jo, koso.

0: Roxette, Queen of Rain v éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Soler.
2: Už tam budem.
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň, chtěj mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Jo, my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne a ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Fallin' Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Glena Hansarda a Markétu Irgu.

0: Leony právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo. Nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký dezert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, z toho by mohla být dobrá buchta, s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity, Alan Walker nebo Lady Gaga, už za chvíli.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 937777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďara, který reformu připravuje.
7: Je to velký bukov, de facto dalo by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak už byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
6: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie.

0: epidemie covidu jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám. Dopolední střelbu v Herbenově ulici v Hostivaři policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Podle detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Proměnlivé odpoledne, většinou polojasná, skoro jasná obloha, výjimečně pod mrakem oblačno a také výjimečně slabá přehánka. Maximální teploty kolem 27.
2: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Přeju krásnou středu. Jsme za polovinou pracovního týdne. Hurá!

skupinou Kaigou a Sandro Kavača a Féteru Hitrádia. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé. To je jasný, že pán to s manželkou nevydrží, jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak. Tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěsti, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Be Good To Me a Karmach. Jdeme na to.

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídaní šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vohnoutí a Svaz českých bohémů v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z 90% nefunguje. Ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní jak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další, jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. Možná se tím vysvětlujou některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hity za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

0: Taylor Swift na Hit Rádiu. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamarád, taky Jamelia nebo India. Hit Rádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
1: fajn. Sedíš celý den na přepážce a
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jamel, já Féteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátké kolony se tvoří na úrovni Jesenice na Pražském okruhu směrem k letišti. Popojíždět budete do 5 minut také magistrálou v obou směrech nebo oblastí kolem Černého mostu a Kbelské. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a tři své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili Evropskou unii a dopustili se dotačního podvodu, když prosadili zákon a neziskovým organizacím, pro které zároveň pracovali, zajistili minimálně 77 milionů korun. Píše to server iDnes.cz. Neziskové organizace to odmítají s tím, že pracovat pro stát i neziskovku není trestné. Česká televize bude od

0: konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám. S výlukami na trase metra C musíme počítat i v příštím roce. Dopravní podnik dál plánuje modernizaci zabezpečovacího zařízení, a to konkrétně ve stanicích Florence a Vltavská a pak také v samotném depu Kačerov. Kdy přesně bude provoz metra přerušen, bude jasné až koncem ledna. Naposledy metro na C kvůli opravám nejezdilo na začátku měsíce.
1: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Většinou polojasná, na večer pak skoro jasná obloha, výjimečně pod mrakem a slabá přehánka. Maximální teploty dnes kolem 27 stupňů, vítr od severu.
2: Krásné odpoledne, 3:14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalů je tu, dneska startují Colors of Ostrava, tak pojďte popuzdit uzdu fantazii. Pište na 777-937-777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777-937-777 k vaší kreativitě. Další hity. Rosé a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červenal. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl za scénářes. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu. To je strašné. Adéla píše, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777. Za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, popustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před váma, nepředbíhejte. To je klasika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. No nic, ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštěnky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne, máme 2:30 a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18:00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic a to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen? Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees.

0: To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Kamarádi, odpoledne nás můžete ladit, protože my Prahu známe křížem krážem. Já jsem z Malešic, takže znám odlehlý části až geta.
2: Já znám zase všechny prodejny čajů.
3: A já jako letenský hipster znám všechny kavárničky.
2: Kluby.
3: Noční bary.
1: Od 3 hodin.
3: Do 6.
0: Hit Radio City.
4: Příklad Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
0: Hit Radio. Hit Radio.

právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Niko Santos a Ray of Light, posloucháte Hit Radio, za chvilku 15 hodin, já se zatím loučím, uslyšíme se v 18.00 u Hit Radia Classic a teď už jsou tu Train, tak se mějte zatím hezky, ahoj.

Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí před 15. hodinou. Přejeme dobré odpoledne. Připomínám kolony, které se táhnou na Pražském okruhu. Už o nich od nás víte, od sjezdu od Rudné počítejte s 10 minutami.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Od pondělí 20. července bude provoz na Pankráci omezený, důvodem je oprava křižovatky u ulice Hvězdova. Práce potrvají do 3. srpna. Jaká bude průjezdnost, úsekem popisuje mluvčí Prahy 4 Edita Řeháková.
6: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nuslí a stejně tak nevjedou ulicí Na Jezerce a Sdružení na Pankrác.
5: Změny čekají i autobusy, které jezdí tímto úsekem. Týká se to linek 188 a 134. Starší byty zdražují, cena se ve druhém čtvrtletí zvedla o 11%. Metr čtvereční vychází v průměru na 86 tisíc korun. Vůbec nejrychleji stoupají ceny za byty na Ústecku a Ostravsku, stále ale zůstávají pod celostátním průměrem. Návštěvnost Pražského hradu stoupá. Loni do areálu zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024. Za úspěchem stojí mimo jiné odstranění plošných bezpečnostních kontrol nebo otevření Hartegovské zahrady. Probíhají také pravidelné dny otevřených dveří. Dnes byl na hradě otevřený nový obchod ze suvenýry od českých výrobců a designérů.
4: Fotbalový servis.
7: Fotbalové mistrovství světa dnes bude znát druhého finalistu. Rozhodne o něm večerní zápas mezi Argentinou a Anglií, který se bude hrát v Atlantě od 21 hodin našeho času. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané pak budou usilovat o teplé

0: teprve druhý postup do finále v historii. Zápas podle expertů nemá jasného favorita. Oba celky na šampionátu drží neporazitelnost. No a já ještě doplním, že postup do finále si včera vybojovalo Španělsko, které porazilo Francii 2-0.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Odpoledne zůstává většinou oblačné, polojasné, lokálně se ještě může objevit přeháňka nebo bouřka. 27 stupňů maxima pro dnešní odpoledne a místy severovýchodní vítr.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
4: Máme 15 hodin a 3 minuty k tomu. Víte, jak se pozná fantastická středa? No to, že jsme se tady všichni sešli, je důvod k oslavám. Ahoj, Vinco.
5: Ahoj, Dominiku, ahoj, milí přátelé. Má pravdu, dneska je krásně.
4: I když teda všichni, no. Dneska tady nemáme našeho hosta Andrejku, ale jako většina Pražanů cestuje do Ostravy, Colors tam začínají.
5: Já už ji umím. No, tady nemusíš tam být.
4: Ty umíš, Andrejku?
5: Ahoj, už se ne, počkej, já nebudu, já...
4: To je křemílek.
3: Radio City.
4: Hej, tak radši Pink, to je ženský hlas.

0: ukulele na pláži. Mark Gember, posloucháte Hit Radio City. 15 hodin 9 minut k tomu. La Campa, tak nazývejte. Tak nazývejme asi dneska kampu. A nejenom dneska, až do neděle. Ono se tam totiž na kampě pořádají francouzské trhy. Nabízí nejen gastronomické specialitky, kulturní zážitky. Zkrátka místo, kde na vás dýchne francouzská kultura.
1: No oni tam dokonce prej i vysadili na Vltavě asi do 1000 žab.
0: Na stehínka.
1: No možná tam jenom pocházelo pár Francouzů, tak to tak znělo. No ale když jsme u těch ústřic. Ty máš rád ústřice.
0: Já miluju ústřice, ale víš proč? Protože jenom dělám, že mi chutnají.
1: No všichni dělají, že miluju ústřice, protože to je potom znamená, že seš muž kultury, muž bohatství a že máš beautiful life.
0: Beautiful life, jako zní pod námi. Přátelé, fingovali jste něco, že vám chutná, jako třeba ty ústřice, jenom abyste někam zapadli? Napište.
1: Já jo, já jsem fingoval něco, že mi chutná.
2: Zlepší si náladu.
3: Hit Radio City.
0: Co jsi říkal?
1: Abych zapadl do gejbaru, víš.
0: Linkin Park, posloucháte Hit Radio.
1: Tak se to jmenovalo taky. Up from the bottom.
0: Ah, jo.

0: 15 hodin 17 minut. Hezké odpoledne. U jakýho jídla předstíráte, že vám chutná, jen abyste někam zapadli? Bavili jsme se tady totiž o ústřicích a vy píšete další. No kaviár, ty žabí stehinka, který Vince zmiňoval, říkám si většina z francouzských kuchyně. No tak...
1: Snobové, no.
0: Jestli to chutná samotným Francouzům. No.
1: Co ale nikomu nechutná, je teďkon život Tomáši Turkovi.
0: Mm.
1: Víš, že teďkon na internetu koluje nový video? Viděli jste ho, přátelé?
0: No ještě ne, čekám, až ho nový, ne z té nehody.
1: Ne z té nehody, ono to asi není jakože aktuální video, ale znova našlo své diváky. Jasně. Je to vlastně video, kde on závodí mezi ulicema, mezi baráky, dělá smyky, ukazuje kámošovi, jak má hustou káru. Něco se mi ale vlastně jako na tom líbí.
0: Aha.
1: A to je to, že Tomáš Turek je motorista.
0: Filip.
1: Filip Turek.
0: Elvis Turek jsme včera vymysleli.
1: Ano, sorry, Elvis, už to mám zmatek, ale Filip Turek je motorista a on dělá průštvihy jenom s motorama.
0: No tak proto je motorista, to dává smysl.
1: Jakože vlastně mu musíš jako nechat to, že se drží svýho řemesla.
0: Jo.
1: Jako ty jeho voliči, fanoušci na něj nemůžou být naštvaný. Já myslím, že kdyby ho viděli třeba, jak jede na kole, tak okamžitě budou křičet demisi.
0: No tak to nemůže do strany ani.
1: Ale vím si vlastně třeba, kdyby teď jsme zjistili, že Ivan Baroš, Baroš.
0: Politikce, rozumí, Vince.
1: Ivan Bartoš z Pirátů, že prostě okrádá lodi, dluží peníze v přístavech, tak by mu to taky nikdo nevyčítal.
0: Že je skutečný pirát.
1: Mm-hmm.
0: A nebo třeba komunisti, kdyby. No, radši tady
1: no,
0: stručíme.
1: No.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: David Guetta, tedy Swims a všude samej Turek. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 29 minut. Turek, kam se podíváš? Už víme, co Babiš, no a dneska už víme i konečně, co Macinka.
1: No, víme, co Macinka?
0: Já nevím, ty jsi takový přeborník na rozebírání různých řečí a já jsem si to sem přátelé stáhnul, jak se vyjádřil Macinka k tomu, k té nehodě, nebo jak to nazvat, co provedl jeho kolega Filip Turek, a nechám Vincenta, aby to elektronickou tuškou rozebral.
1: Pojďme to pustit nejdřív teda.
2: A pokud by policie ho nakonec obvinila?
3: Já si počkám na to, až jak to policie vyšetří. Pokud by zítra spadl meteorit, tak si myslím, že by to celé bylo úplně jedno.
2: No tak tohle přece jenom už se nějakým způsobem děje, že jo?
3: Já jsem slyšel, že bude strašné sucho. Ve veřejnoprávní televizi o tom mluvili několik desítek minut, že nás teďka čeká strašné sucho a na druhý den ráno jsem vylezl na balkon a zrovna pršelo. Takže možná i s tím meteoritem bych nedával na to, že předpovědi říkají, že žádný nespadne.
1: Hele, ty se tomu směješ. Ale pojďme teď jako trošku seriózně, Dominiku.
0: Trošku, ale jenom.
1: Představ si, že máš dopad meteoritu, což je pravděpodobnost, jak jsem se zeptal umělé inteligence, 0%.
0: Nula?
1: Ano.
0: Dobře.
1: U Tomáše Turka mi to řeklo pravděpodobnost, že ho policie shledá vinným 90 až 100.
0: U koho, prosím tě?
1: Filipa Turka. Já jsem byl najatý, abych komolil jeho jméno, aby, když na to přijde, aby to napsali na špatného člověka, rozumíš?
0: Jo,
1: ne, ale podívej se, ty se teďkon směješ, ale Filip, Turek, vlastně mají podobnou teďkonce jako prognozu jako s NASA. Oni kontrolují kamerové záznamy. Mm-hmm. NASA se kouká do vesmíru, jestli něco spadne, a Filip Turek doufá zase, že ty kamerové záznamy nic neuvidí, stejně jako ta NASA. Aha. My ale ty záznamy máme.
0: On je jako Trump, ten Macinka, on něco řekne, vypadá to jako nesmysl a vlastně tam skrytá pravda.
1: Jediná věc, co ho může podobně zachránit, je, když na těch skrytých záznamech, stejně jako u těch meteoritů, najdou UFO. Kde jistak, jestli ne, tak je váj. Mm. Chudák Tomáš Turek.
0: Chudák Tomáš.
1: Tomáš Marný.
0: Tomáš Marný, ale ne, samozřejmě některý show musí pokračovat. Jednom...
1: Pojďme to nechat na...
0: Na
1: policii. A nebo na těch kvínech.

0: tady jsme na Hit Radio City, Ed Sheeran, 15 hodin 38 minut. S vámi Dominik, taky Vincent, který zjistil před malou chvílí, co ho vlastně pojí s Filipem Turkem, dobře poslouchejte.
1: Já jsem dneska už během dvou témat tady řekl, že se jedná o Tomáše Turka, nikoliv o Filipa Turka. Tímto se chci omluvit svému středoškolskému profesorovi, Tomáši Turkovi, za to, že jsem ho spojil s touto kauzou. Nemyslel jsem to tak, jenom jsem se spletl jména, prosím, odpuste mi. A taky našemu novému kolegovi, který se jmenuje Tomáš Turek.
0: Ano, dělá nám tady sociální sítě. Filipovi se z jedinému neomluvil.
1: Za co? Ale až dokáže rádio, že jsem něco řekl špatně, tak se omluvím.
0: Přesně tak, ale my vás chceme ne. Takhle, my vás chceme pozvat. Dost bylo omluv, protože minulé, hele, to vyšlo fantasticky ve žlutých hlázních, není proč se omlouvat.
1: A to bylo krásný,
0: ano. To bude ještě lepší. 37. na Parukářce.
1: Bude další City Picnic, přátelé, úžasný festival Rádia City, ve kterém vám nabídneme spoustu úžasné zábavy, muziky, komedie, protože tam vystoupíme i my, jakožto improvizační skupina Komikace, ale za tu hudební složku, jo, to už taková strana nebude, protože tam budou velký frajeři.
0: Ale můžete vzít i děti, jako Lollipops koncert ocení, potom tam bude Jasmin, kterou znáte ze Snídaně šampionů, ale hlavní hvězda.
1: Pes.
0: Bude tam Beat, tak vemte děti do kočárku, někam na vyvýšený místa a do toho bude hrát Pokáč na Parukářce, hezký oxymoron. 37. na Parukářce, těšíme se na vás.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Reklamy byly dlouhé?
6: No jo,
5: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: 10 minut před celou na Hit Radio City Rudimental. Hezké odpoledne. Přeji Vincent, také Dominik. Hledíme Lucce pod ruce. Co se na nás valí? O víkendu den hadů v zoo.
1: Jo, já jsem se bál, že neřekneš to v zoo.
0: Jenom v zoo, tam bude zase něco komentovaný, dozvíte se více ve zprávách.
1: Já nemám rád hady.
0: Taky ne, ale to je asi častý, ne?
1: Já myslím, že strašně lidí jako nemá rádo hady. Pavouky fajn, ale hady jsou ještě, ale víš co, jsou hady fascinující. Já je nemám rád, ale nějakým způsobem mám pocit, že jako jsou magický.
0: No, patříš do zmiozelu, no.
1: No to bych chtěl, no. A víš čeho se bojím víc než hadů?
0: Ano.
1: Chomotnic, to je 8 hadů.
0: 8 hadů najednou, to je kombičko. A tady je celá česká scéna najednou. Za 100 let na Hit Radio City.

0: Ray Dalton na Hit Radio City a nebojte, za chvilku se k těm hitům vrátíme. Teď už ale pár minut do zpráv, stihnem předtím ještě mrknout na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Prodlužuje se kolona na pražském okruhu od Jesenice směrem k letišti, a to kvůli dopravní nehodě. Hlásíte minimálně čtvrt hodiny, zdržení kolem 10 minut, pak Štěrboholská na úrovni Štěrbohol, tady to platí pro oba směry. Kratší po pojíždění tunel Mrázovka, pokud jedete od Dobřížské k Dobřížské ulici. No a připravte se na popojíždění také od Zličína pražským okruhem dál až na Ořech. Tady je zdržení kolem 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče,

0: vůdců byl jednou z obětí. Horský vůdce, další dva členové výpravy byli jeho klienti.
1: City Extra.
0: Tuto sobotu budeme v Zoo Praha objevovat fascinující svět hadů. Jak nám řekne mluvčí zahrady Filip Mašek, program komentovaných setkání bude probíhat po celý den.
2: Začneme v 10 hodin u Anakond velkých v pavilonu Šelem a Plazu. Pokračovat budeme u nejedovatějších hadů v Zoo Praha u chřestíšovců mangšanských v 10.30 ve Velemlokáriu. No a odpoledne pak bude patřit hlavně hadům z pavilonu Terrarium, třeba vodnářkám, krajtám tygrovitým nebo psohlavcům bejcovým. Osobně pozvu ve 14 hodin na setkání v teráriu u našich hadů. V naší expozici můžete totiž vidět všech 5 českých druhů hadů, 4 druhy užovek a 1 druh zmije.
0: Děti pak budou mít informační a herní stanoviště v rezervaci Bororo.
3: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: V průběhu dnešního večera a noci postupně velká oblačnost, srážky jen ojedinělé, zítra nás pak čeká den zatažený proměnlivou oblačností, ranní teploty kolem 16 stupňů, zítra letní hodnoty 27 až 29 a slabý vítr k tomu.
1: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
4: Dvě minuty po čtvrté hodině přejeme krásnou středu. Fuj, furt myslím na ty hady.
5: Proč?
4: Protože je to zvíře, který 90%, a to je hodně, Vincente, lidi určitě nenávidí, ale říkám si, bude malý procento třeba nemá rádo nějaký zvíře, jako ty zmiňoval tu chobotnici, a nebo nějaký jiný, který je netypický pro
5: to. Ty máš něco, čeho se bojíš?
4: Jo, a chci se o to podělit právě.
5: Tak co to je?
4: Mně vždycky přišlo divný mít křečka doma. Jak to má ty malý ručičky? Morče v pohodě, ale křeček, vy se nebojíte, přátelé, křečku?
5: Počkej, jakože ty se morčete nebojíš, ale jaký je rozdíl mezi morčetem a křečkem, pro boha?
4: No, morče už má blíže k tomu králíčkovi pejsek a tak jako, jo. A to morče je právě blíž nějakému hmyzu pavoukovi. Takový jsi malinký, divný.
5: Víš, že ty seš hledat
4: proto jsem
5: křeček.
4: To nechtěl říkat. Ty seš
1: Hit Radio City.
4: Black Eyed Peas, začínáme další hoďku.

0: Alex Warren. Taky vás zdraví Vincent a Dominik. Hezké odpoledne. Rodičové, dávejte pozor. Tábory pro děcka jsme zase nechali na poslední chvíli, jak to dopadlo, teď už těžko scháníme, ale máme šanci jako rodičové konečně něco udělat správně. Teď se objednávají kroužky, teď se registrují děcka na další rok.
1: Kam všude chodí tvůj Alex?
0: No, má to namíchaný, akorát to políčko pro sporty se mu mění furt, protože jasně, dramaťák a sbor tam drží, ale sport každý rok je jiný.
1: Já jsem zkoušel všechno, gymnastiku, karate, Wing Chun,
0: takže
1: tenis.
0: Jsi byl tenhle typ dítěte?
1: No jasně, samozřejmě jsem byl, taky mám ADHD, ale já jsem jako malej chtěl založit svůj kroužek.
0: Pozor, zapsali byste se k Vincentovi, o co šlo?
1: Je to smutný příběh.
0: Tak já zkusím najít patřičný podcast.
1: Chceš ještě najít? Ještě, tak já vám to začím, než to Dominik řekne, jak já vám to najdu. Já jsem jako malý dítě miloval takový ty vynálezce. Když měl jakýkoliv film, tak prostě jsem já koukal na to, jak dělají ty přístroje, ty rychlejší boty, takovou tu ruku, která ti vystřelí hodinky, které stříkají vodu, takový ty Spy Kids věci. No a potom jsem několikrát během svého života založil klub vynálezců, kdy jsme se měli po škole sejít s kamarádama a něco spolu vynaleznout. Stál jsem každý den po té škole tam sám. A klub vynálezců neexistoval, tak jsem se musel vynaleznout imaginární kamarády, třeba jako je Dominik, který je imaginární.
0: Já se zdám hodně lidem.
1: No, takže kdybyste měli zájem, přátelé, tak otvírám novej kroužek vynálezců.
0: Přijdeme, že přijdeme.
1: Vytrádia City, ano.

0: Jestli jste nevěděli, jak zpívá Hugh Grant, teď už to víte. Hezké odpoledne. 16 hodin 18 minut a vy posloucháte Hit Radio City. Zdraví vás Vincent a Dominik.
1: Přátelé, co nás posloucháte, jste Češi? A nebo znáte nějaký Čechy? Jestli jo, tak tím pádem vám musí být známá naše tradice, a to je stěžování. Jsme v ní dokonce tak úžasní, že už si dokážeme stěžovat úplně na všechno. Nic nás nezastaví. Mm-hmm. Konkrétně jsou nejzajímavější stížnosti na cestovkách.
0: To by mě zajímalo, no. Doba dovolených už je tady.
1: Máš ty nějakou jako stížnost, kterou si, Domčo, ty poslal, než jako vytáhnu ty svoje jobovky?
0: Hele, není to jobovka a je to dlouhý. Pojďme k těm vtipnějším.
1: Tak nějaká stížnost je třeba tato. Muž si stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov. To je dobrý, ne? Jakože ti brání ostrov, jedeš k moři a pak napíšeš, hele, já jsem tam měl nějaký pitomý ostrov.
0: Kdyby byl v Dubaji a zaplatí dost, tím ostrovem něco udělej.
1: Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Jste mě nemohli upozornit?
0: Vy jste má dobrou pojišťovnu.
1: Vy jste viděli, že jsme to kupovali spolu. Vy jste ji viděli u toho. Proč jste mi řekli, že mi zkazí tu dovolenou? No a potom ještě máme jedna paní se rozčílila, protože jí moře odneslo sluneční brýle a ona byla naštvaná, že jí z té cestovky nikdo neupozornil, že si je tam nemá nosit.
0: Jo, ne, že fouká celou dovolenou. To byla další stížnost asi, ale že si je nemá nosit. Aha, dobře. Chtěl jsem dělat v cestovce vždycky, jo.
1: Ne.
0: Už ne. Je to pryč.
1: A víš, na co si lidi nikdy nestěžujou?
0: No co?
1: Na nás, protože rozdáváme věci zdarma.
0: Ježiš.
1: Třeba jako v našich nepoužitelných, přátelé, za chvilku si to opět rozdáme v naší úžasné hře. Stačí, abyste napsali jsem nepoužitelný na 777
0: 937
1: 777 a pokud odpovíte na 10 otázek špatně v rekordním čase, tak tento týden vás odměníme zadarmo lístkama na
0: Marka Ztracenýho na Letenský pláň. Už se to blíží 7. srpna, přátelé, a my vás tam pošlem rovnou se třemi kamarády. Ještě jednou číslo
1: 777
0: 937
1: 777, píšte sem nepoužitelný. A ještě než se na to vrhneme, mě napadl jeden krásný vtip na stížnost, takový kraťonkej.
0: Tak pojď.
1: Volá takhle Čech z hotelového pokoje na recepci a říká hello, do you know Tom Jerry? A oni říkají, yes, yes, Jerry is here.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Aneta Langerová, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 31 minut. Kdo chce 4 lupeny na Marka Ztraceného a Letinskou pláň? No, dneska má nejblíž Radka.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Radce voláme doprostřed renovace bytu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Prosím tě.
3: Radko, prosím tě, ty, jsme se teďkom dozvěděli, že to je naše Radka, to je naše faninka komikace, která se svým manželem Petrem, kterého zdravíme, chodí, kolikrát už jste na nás byli?
2: Byli jsme 32krát.
3: 32krát.
0: Dnesku 32 představení máme za sebou.
3: To jsou naši první fanoušci, takže tímto Radio City, toto jsou ti nejúžasnější podporovatele. Tak já bych ti strašně rád ty lístky dal, ale bohužel protekce tady nefunguje, nejsme u mě doma.
2: Kápu, já se tomu soutěžím.
0: Ale jo? Já myslím 32 představení komikaze, improvizace, tak já myslím, že zvládneš improvizovat i v tomhle. 10 otázek, 10krát musíš odpovědět špatně, ani jedna odpověď nesmí být stejná. Všechno jasný?
2: Ano, pokusím se.
3: Tím pádem spouštím stopky za 3, 2, 1, teď.
0: Jmenuj hit Davida Stypky. Kde se konal letošní sněm NATO?
2: U Rusku.
0: Jak dělá stíhačka?
2: Brum, brum.
0: Co roste na jabloni?
2: Češně.
0: Zabroukej hit Dvě láhve vína.
2: Dvě láhve vína, vypiju hned.
0: Kdy budeme volit nové vedení Prahy?
2: Zítra.
0: Kde bydlí Vincent?
2: Košicí.
0: Jaký festival právě startuje v Ostravě?
2: Ježíš,
3: To berem.
0: Kolikátého srpna vystoupí Ztracený na Letné?
2: Poprvé.
0: Jakou barvu má beruška?
2: Modrou.
3: Stop!
0: Tak jaká?
3: Já jsem si z toho samou nadšením vypl mikrofon, tady vůbec nevím proč. Tak poslouchej. I strašně jsem chtěla, aby si vyhrála. Bál jsem se, že naši největší fanoušci budou mít nejhorší čas.
0: No, ale...
3: Žádný takový. Jsou to prostě skalní fanoušci improvizace a je to vidět. 38,75.
0: Hezký.
3: Což tento týden je rozhodně nejrychlejší. A budeme ti počítat, že festival, který právě startuje v Ostravě, se jmenuje Ježíš.
0: To bude reakce na to, co se tam děje. Ježíš, Ostrava.
3: Ano, a to je náboženský festival, který právě startuje.
2: Ano.
3: No, tak tím pádem, hele, já nechci předbíhat, ale 38,75 je velmi dobrý číslo.
0: Takhle ve středu krása.
3: Je středa, ještě nějaký ten den nám tam zbývá, každopádně teda přejeme si, aby si to vyhrála právě ty.
2: No, tak
0: hlavně jsou to 4 lístky, takže potom asi jasný, v jakém složení jdeme, že?
3: No jasně, jdeme 4, no. Jdeme spolu.
0: Tak se měj krásně, ahoj!
3: Ahoj!
2: Ano, děkuju, ahoj!
0: To byla Radka, docela se dneska předvedla. Byli byste lepší, tak zítra stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Máte Hit Radio City, za námi nepoužitelní, zase je někdo blíže k lístkům na Marka Ztracenýho. No a kdo je blíže k získání Oscara? Rozhodně Tom Cruise, nevím, jestli Vincent nebo někdo z vás, přátelé, viděl ten trailer jeho novýho snímku.
1: Ty seš mrcha, já myslel, rozhodně Tom Cruise, nevím, jestli Vincent. Ano, to má jako trošku blíž. No je to nějaký ten film Digger, ne? Já jsem teda vlastně podle toho plakátu vůbec nepoznal, že tam je Tom Cruise.
0: Je tam tak změněný, že to vlastně mohl hrát kdokoliv, mi přijde.
1: A víš, o čem to je?
0: Je to smyšlený příběh o tom, že nějaký multimiliardář, samozřejmě inspirovaný asi skutečnými událostmi, přivede svět na pokraj zkázy, ale potom díky jeho schopnostem ho může zachránit. Asi Elon.
1: No a on teda jako tam podal nějaký fenomenální výkon. Víš co, je ale hrozně zajímavý, že je strašně moc herců, který by si nikdy netypl, že ještě stále nemají Oscara.
0: No velký jména.
1: No jasně, třeba Johnny Depp nemá Oscara. Přitom jako proč doprčit za Jacka Sparrowa nedostane Oscara, protože jsme se u toho zasmáli a nejenom brečeli.
0: No asi tak. Taky Brad Pitt donedávna neměl Oscara, konečně ho má.
1: Brad Pitt už má Oscara?
0: Jo, za vedlejší roli.
1: Aha, vidíš to, já mu posílám furt svoje trenky a...
0: A furt nic.
1: Samuel L. Jackson taky nemá Oscara, Harrison Ford, Hugh Jackman. A víš co, víš, kdo třeba má Oscara? A včera jsem koukal na jeho film.
0: Aha.
1: Nicolas Cage.
0: A ty jsi díval na ten Oscarový snímek zrovna?
1: Ne, já jsem se koukal na ten starý Lovci pokladu, nebo jak se to jmenuje. Takovou tu pohádku.
0: Hele, jestli někdo, tak... Ti, co jsme jmenovali, by měli mít Oscara všichni, a jak jsem jmenoval tebe, minimálně českýho lva, jako tvoje máma.
1: No, oni se ještě dávají? Je nějaká cena za rádio?
0: Neřekli mi po 10 letech v rádiu, že jo, takže myslím, že se nás to stejně netýká.
1: Já si myslím, že jsem dostal rádiovou malinu už, jsem to stihl první za 4 měsíce.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Aha, to už tam není. 16.53, posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent a Dominik. Záchranáři to v létě nemají jednoduchý. Hele, schválně otázka na vás všechny. Dívám se na zprávy, je tady přesné číslo. O kolik víc myslíte, že potřebujeme pomoc záchranky během léta?
1: 62%.
0: 62% navíc.
1: Ano, 62% navíc, protože máme utonutí, máme vedro, infarkty, máme víc autonehod, máme víc zlomenin. 62% je podle mě dobrý číslo.
0: Jako, tak já vám prozradím, že je to málo. A hodně málo.
1: Jakože to je můj tip?
0: No, takže ten tvůj tip je málo.
1: 89%?
0: No, pohybuješ se úplně na jiný škále, kámo. Budete koukat za chvilku.
1: 600%? Ne, Damiano, ne, vypni to, já to chci uhádnout.

0: Posloucháte Hit Radio City, krásnou středu přejeme. Nenechte se ničím rušit, máte všechen čas světa. Na rozdíl od nás, no, blíží se zprávy a doprava na cesty s Luckou.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V Támově ulici jste nám hlásili kolizi, při které havaroval cyklista. Nehoda je bohužel se zraněním, projíždí se pouze jedním jízdním pruhem. Počítejte s komplikacemi. Naopak dobrá zpráva přišla z Pražského okruhu. Tady se na úrovni Jesenice směrem k letišti pozvolna kolony rozjíždějí. Naopak ten opačný směr, tady vás kolony ještě potrápí, a to od Zličína až po Ořech, nabíráte zpoždění kolem 20 minut. Silnější provoz zůstává v Letenském tunelu, v jeho okolí platí to pro oba směry a také na magistrále. I tady počítejte minimálně s 20 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Cholupicích v ulici

0: Rockový hudebník na konci kariéry. Ve filmu se prolíná vážná realita s komickými pasážemi, popisuje Volek Polívka.
1: Klepne Pepka a pak agonizuje a v té agonii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Takže to je takový svět imaginace a svět vlastně magického tetním realismu.
0: Snímek se ale nevyhýbá ani vážnějším tématům, jako špatný stav slovenského zdravotnictví nebo vylidňování slovenského venkova. Premiéra je v plánu na příští rok.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: V průběhu dnešního odpoledne a večera postupně přibývání mraku, oblačno, zataženo, objevit se gránu. Může ještě slabý déšť nebo přehánky. Teploty kolem 18 až 16, to jsou ranní minima. Zítra odpoledne kolem 29 a většinou polojasná obloha.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
4: Krátce po pátý posloucháte Hit Rádio City s Vincentem, Dominikem, no ale hlavní parťák jste samozřejmě vy na cestě z práce. Kamarádi, tak jste to slyšeli, záchranáři třikrát více práce mají.
5: To je hrozně moc. Já přemýšlím, co bych mohl udělat pro to, abych jim nepřidělával práci. A proto navrhuju, abych si tady ten mikrofon mohl vzít domů a od zítra jsem vysílal z domova. Kvůli bezpečnosti státu.
4: Já mám podobný nápad, že bychom...
5: Lucky, co si jdeš do toho s náma?
6: No já jsem pro každou špatnost.
5: Ano, takže přátelé, všichni od zítřka nezatěžujte hasiče, zůstaňte doma. Nějak to šéfovi vysvětlete, našemu, prosím.
3: Hit Radio City.
4: A k tomu Tour de Šéfové postaráme se o soundtrack Imagine Dragons. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City. Přejeme vám hezké odpoledne. Je tady Vint... Ano... Nebyl... Vám tak... Rád... To byl jako joke, akorát mi došlo, že u mě nepoznáte, že něco blbne. To je normální mix. Chci se bavit o Stranger Things, protože ty to nevíš, ty jsi to Vinco nesledoval, ale vy fanoušci určitě víte, když se blížil, že Vekna, tak začaly věci takhle blbnout. Aha. Elektřina, vypadávat to. No proč teď řešíme Stranger Things? Je to 10 let od prvního dílu.
1: To znamená, že už jim je 11 těm hercům?
0: Ne, už jsou to dospělí hvězdy.
1: Ty bláho.
0: Oni tam vypadají na kolik? Na 8, na 9, byli o něco starší.
1: O to více mi ještě teďkon zblbí, co řeknu. Já jsem se na Stranger Things nedíval, protože mi byli nesympatičtí ty herci, ale teď mi dochází, že mi byli nesympatičtí 8letý děti.
0: No, co jsi proti ním měl?
1: Ale tak to neznáš, když jsi třeba v restauraci a u vedlejšího stolu je prostě nějaký dítě, který je ti nesympatický, tak prostě jako nemusíš mít rád všechny děti. To, že jsou v televizi, to není můj problém.
0: A že točí jeden z nejskvělejších seriálů. Přátelé, byli jste taky velcí fanoušci, anebo z různých důvodů, jakože vám byli nesympatičtí, tak jste na to nekoukali. Je ale pravda, že každý z nás něco má takového, na co nekoukal, protože ti herci nic moc.
1: Hry o trůny.
0: Proč se z Hry o trůny?
1: No já nevím, prostě mi byl nesympatický. Možná to má něco společného s tím, že hlavní herec v Hry o trůny je kudrnatej černovlasej člověk.
0: Aha.
1: V Stranger Things je taky kudrnatej černovlasej kluk, ne? Jako hlavní role.
0: No, je to tak.
1: Proč je náš kamarád Ondra kudrnatej černovlasej a taky nám úplně nesedí?
0: Myslím, že všichni známe odpověď.
1: Ano, čerti, čerta Mikuláš, když jste chodili vás strašit, teď se všichni bojíme kudrnatejch lidí.
0: Přátelé, Stranger Things, kolik hitů se díky němu dostalo zpátky na výsluní? Spoustu hitů, díky tomu jsme objevili zpátky z osmdesátek, jako tohle. A vypadá, že už jsem to i našel. Jak říkám, u mě nikdo nepozná, jestli to blbne.
1: Víš, co je hlavně nádherný? Že já jsem viděl tu další písničku, kterou tam máš a říkal jsem si, jak proboha tahle písnička byla ve Stranger Things.
0: David Stipka? Tak to vás čeká. Stejně tak teď Kate Bush a Running Up That Hill. Hezké odpoledne.

0: Zrovna včera jsem vám doporučoval ten nový dokument, respektive nový na OnePlay o Davidu Stypkovi. Fakt si to dejte. 17.20 posloucháte Hit Radio City. A já vám doporučuji hodně věcí. A co takhle zajít na fotbalový léto, protože to vrcholí v Riegerově sadech Open Air fotbalový kvíz. Přijdete si tam otestovat znalosti českého i světového fotbalu napříč generacemi i soutěžemi.
1: No je to hlavně fantastická jako možnost. Fotbalový kvíz to není něco, co jen tak jako normálně běžně hraješ. A proto tady máte i typovačky, nebojte, bude tam 55 otázek, večer plný fotbalu, zábavy v Riegerových sadech. Přihlašování platí takto, je to od 6 do 9 hodin, 150 korun na osobu, 3 až 8 hráčů v jednom týmu.
0: Hezky pěkně.
1: Domčo, dáme si spolu rychlej fotbalový kvíz.
0: Máš otázky?
1: No pro tebe, no jasně.
0: Jak to může vypadat?
1: Domino, řekni mi, kdo teďkon zhraje možná o finále?
0: Baroš.
1: Ne Baroš, kdo hraje o finále teď na mistrovství světa ve fotbale?
0: Mine a taky...
1: Jaký Mine? Země, neříkej Baroš, jaký země?
0: No my, jako Češi ne.
1: Jo, my ne, já myslím, že říkáš dalšího hráče.
0: Já jak řeknu Ostraváka, hned mám přízvuk.
1: Takže už tam je Španělsko, jo, pomůžu ti.
0: Aha.
1: A jaká jiná země tam bude?
0: A komu jde fotbal? Argentina.
1: A možná tam bude Argentina,
0: no!
1: Argentina hraje s Anglií. A teďkonc ale nám řekni, kdo vyhraje celý to mistrovství světa, jestli Španělsko, Argentina nebo Anglie?
0: Berte to jako tip a doporučení. Španělsko.
1: Takže přátelé, Dominik, naše vědma, říká, že Španělsko, koukáme tady do ruky, dá mu dám 20 korun a vy mu poděkujte, protože už vznáme budoucnost.
0: Ale nebojte to hádání, přenechám radši vám. V Riegerových sadech zavítejte.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: 18,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: time.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

0: Je tady 17:30, doufám, že už jste dostali propustku z práce a taky Tom Grennan na Hit Radio Set s Vincentem a Dominikem.
1: Málo kdy se stane, že v reality show uvidíte člověka, který by pro vás měl nějaký jako přesah po tom, co ta reality show skončí.
2: No, nikdy.
1: Koukáš se na Farmu?
2: Ještě ne.
1: Je tam fantastický účastník Zdeněk. Opravdu extrémní sympoš, takový jako lidový frajer.
2: Znáte Zdenka? Potvrzujete? Fakt jo?
1: No, Zdeněk mluví takhle trošku, jo, prostě, takovýhle frajer. No ale proč to říkáme, že skončila reality show, nebo respektive oni už se vrátili domů, výsledek ještě neznáme. A Zdeněk, který v minulosti přeplaval na nafukovacím člunu z Česka až do Černého moře.
2: To je daleko.
1: Se rozhodl, že pojede na novou cestu. A tentokrát vyrazil na paddleboardu a chce dojet do Baltu.
2: Na pedlu do Baltu? To
1: z
2: má
1: Česka
2: na celý život.
1: Do Baltu.
2: No, taky vás, přátelé, zaujalo, že to vůbec je proveditelné?
1: Je to jako hustý, už jenom ta cesta, ta geografická cesta, když si ji představíš těma jezírkama, je možný z Prahy dojet na člunu do Orloví?
2: Vzhledem k tomu, že tam není nádraží, autobus, ani ty řeky, to je odříznutý kraj.
1: Takže největší problém je nádraží, autobus a až potom ty řeky.
2: No jistě, tam nám nikdy, já jsem vodu objevil až po 20 letech, když jsem se přestěhoval se.
1: Tak proč neumíš plavat?

0: Takhle zní Bruno Mars krátce před 6:15. Posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, taky Dominik. A téma Turek. Všude kolem nás, tak jsem nechtěl, ať je turecký podkres, ale vlastně...
1: Oh. Vlastně jsi skoro vlastně doma. Ale podívej se, víš, že teď konc s těma záchrankama se roztrhl pytel, nebo respektive s patáliemi se záchrankama?
0: Zdá se.
1: Jedna záchranka totiž narazila do výmolu tak prudce, že muž prohlášený za mrtvého znovu ožil.
0: Zázrak,
1: to
0: zázrak.
1: Je, chci říct, že to nebyla ta stejná záchranka, o které se teď spíše v našich médiích. Ano, nikomu to nepomohlo. Tato situace, která se stala u nás, není tato.
0: Šmik, šmik, takhle to vystřihnou a pošlou jako obhajobu.
1: Ano, on to udělal a ještě k tomu někomu zachránil život. Houbelec, toto se stalo v Indii. Jo, takže pokud nemáte na medicínu, tak rovnou nesmíte mít ani na silnice. A třeba se to vyřeší na jednou oboje.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Právě nám na Hit Radio City dohrávají Miraj, za chvilku už je tady šestá a vy víte, co přijde. No jo, Vincent a Dominik musí dát pápa. Naučil ses něco dneska?
2: Já jsem se dneska naučil, že pokud zítra spadne meteorit, jak říkal pan Macinka, tak já nemusím zítra do práce.
1: A šance je přesně podle umělé inteligence asi 0%.
2: No ale podle Macinky je docela velká, takže bacha na meteority zítra.
1: Vidíte, v něčem všichni Macinku budeme poslouchat, nebo respektive spíše doufat v to, co říká.
2: Opravdu, to je jako postapokalyptická scéna nás zítra čeká. My bychom byli dobrý postapokalyptický rádio, si myslím. Že my už vlastně teď vysíláme, jako kdyby byl konec světa.
1: Takhle, pokud už konec světa byl, tak to stejně nezjistíme. A ano, pokud by konec světa byl, tak tohle je to, co vás čeká od 3 do 6 každý den.
2: Nebojte, my zůstaneme.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále nepolevují na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol v obou směrech, nebo také na Pražském okruhu od Zličína až po Ořech směrem k D1. Silnější provoz zůstává také v centru. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90.

0: 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přeháňky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
1: Krásný večer, 2:18 s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Classic a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready? Máme to nabitý. Hit Radio. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července, ale v roce 1958 byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik, jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech, normálně koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. 80ky, 90ky a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

I vy jste shiny happy people, Ariem a Kate Pearson v éteru Hit Rádia. Krásný středeční večer vám všem přeju, doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 80., 90. a taky milénia. Na náladu ideální. I když ten podtext nemusí být vždycky veselý. Tady třeba status quo odkazovali na válku ve Vietnamu. In the Army Now už za chvíli k tomu Jim & Spoon nebo Paolo a Chara.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Amos a Bailar, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe. No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná tu mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe? Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu. Za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost, tohle jsou Alphaville a Forever Young, posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladý. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma. Co? To nejlepší z 80., 90. a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
5: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80, 90 a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrick Swayze, teď ale Buty a František, tak si to užijte.

Tak co, kdo si taky zaspíval She's Like the Wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's Like the Wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď. Korona, jdeme na to.

Blue a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.

co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Rádio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo, tyhle věci. Ale za to ty fantastický hity. Farao, World of Magic, právě.

0: Nádhera, Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo, ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprostý šílenosti. Tohle je naprosto geniální song, pojďte to uznat. A všichni ten text znáte, i váš pes ho zná. Who let the dogs out, Bahamen, za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass, tak buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
2: 8. hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plnoštíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačí kosti, že jo? Jste zdravější, veselejší a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Nějaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permenci do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc,

než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit, že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a teď už Mr. President a Coco Jumbo.

Tohle jsou YouTube a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli, tak buďte s námi.

Seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovový mince a oni jim za to vystavovali papírový stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schovan nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti, milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divn, tak stejně, mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul douší právě teď.

a Boston na Hit Radio. Krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. Diana King, taky Cisco nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.

0: a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio. Hit Radio.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.